0: bis cosúil le seach concertíine bheith an bhíon.
1: Tidim.
0: Gimol.
1: Fecha hémas screenum gomá taher bennach téile an anam agus sminic chunic mé verte aga le chéile chúibli an a fiad áhain agus revision go divin. Fecirum gur fair ra an tunach ar egyr da híl agus ar dachat teol. Bé.
0: Ví. Á, sa. Sa ví. Ví kamerá. Mwelloch mwy iarchar ys hiel agos mwy chwyd pi bwyrch dy gohoel.
1: Ys oed fer y fi an?
0: Fer an dîrwch agos an ier an hyn a me ha dan agos hwn o fawrsta ach nir sy'n fer an sportwyl gwlodr agos gyr mi me hyn sy'n hyn an wawrlech hyl hyl ar ymai siach ni'n yn deg bwyr.
1: Well, is cowar shishin the kyol? Vin kyol a gimar ta ad hain?
0: Well, vi a hirshin in a veilador, agus hos a shishin er a bib mor, pi a balbunach, agus vi buian kyol er a traidwal an hanal, lael, gondai lael hia, na tir rugus ar toigio, eh?
1: Sio fin a gal?
0: Sia, agus an shin, chus e sim sa sanur lis sio, gyr chan a sio go hain, agus. Ni'r wachsa leis i gan eil i'r rio ni'r.
1: Mwn se hen y ffibrych do hen y ba?
0: Wel, dol ymwch sy'n sian ffibrych e, agos bydd e'n mwn tŵr dyr yn ychwch iegi, Nicholas Markey. Fair eil i ffibrych eil i morl ar o, da se sy'n sylewr ag o'n eilfrych.
1: Cyn tro da ti fi yn ffyn y gael agos tysad y ffasdi? Ta tu dy chwn i ffos an anol?
0: Oed an, ti'r fi'n yn tŵa morl dyr a sy'n yw wadnys ffwydych ddech yn y carach. Ta'n carach sy'n tymach, gwlor, Tí cedi vílte amach o hún is. Ach, ta náttu vil misa da mei hún í ríste an, da mei 6 vili ég og alvar na karach.
1: Mach fin tír er fata sé
0: fós.
1: Ní ar hóssin í kjána vat.
0: Ní ar hón.
1: Vel rann tínach ar kénig da váhir ort agus a vieg teher mestu. Bras ní mekki sa gjól?
0: Ví sí mekki sa gjól, loch, móns na hórán ví sí mekki sin. Agus, yna si began veile dóilach, wel veile dóilach chalín skolil, nir lan si mór an de.
1: Wel nis, rugu húsim léan nidéag nidéag fekirum, agus vítu och mléan a gwísnir a chuatú sír ar dús, grosmuk a chuatú nidéag fiki sáht. Cuínach leat rosmuk a támsin?
0: Is cuínach lom.
1: Sra da ti vi an? Chachas mar tóáls
0: an drensir húms a tíocht as... Tír, wel, talha hefyr hún dæfla að hlýja. Í yndis agumst nú klokkuði, nært klokkuði við hann, agus, við marsin hinn dýni án tír.

a bhís dí a gomartas sóisir an gomartas pelamar sin an chead ré a gélénete a se hon dar a ré gen de chomann seo agus é chomanna te gemmert agus pele a rinne hí na sreiche an seo na na ngál for for an takeíart an chlohanné for siet san an weir ní weining an jeú seting se catte a sreich na condai ceil charí a téin mar dúrt mai gemmer se rinne hí agus pe siet na geirí a vesach le cean sir an lún chomáite ceil char is a chiad le a gemmer te má a drá chuan haní an seo a tar hí lehui a se dúne te mu nigad Na nake le sin seastan úirithe a thógar fuiúile ar níl si fáscoilte den jeú seaartaine seo a bé si ré a dúirtalain den chomartas náisiúnta agus rinnt ibrahele le déanú acu go fáil a béir a hanrad fi réir acu mar a teiste ag gealú de gaoine agus mar a gheal san tífa hen fásta go mbeidh nopar mhór déanta acu sa le dagan na sluaite go dín comartas náisiúnta an seo ar a bhí seo thugain. Tá líthead ag an chlóthain níl ar na páirtí mar dúirt mán scéal mór don na chumann eitiúil na go bhfuil Mark McHugh fear a bhfuil Gradam All-Star bunch Yeah, we're craving the hearing bunch gala dun ngal agus a teo fwyla her mar wanishter ar erin na hir vi yn ei bua olwyr avacu ar chond yn y mi a couple of shart yn yhonya greu lein as cynch gwrl yn rhys na siol tig yn yr inchin hei gwrl wrsid bolio môr na lein na shart yn ygus rinch emery garthi arhu aga heri hen reilt Luke Lachlan a te Mark McHugh te sian wyn siar ar ffwrt niw da cael chara a lern na pwrt agus anoi a bysia a tashtal a mwyr agus yn clyhi môr sy'n y fes egin na yrfi a siob Líraj ag cilchare am wí leir na páirci fúi leir agus an fharsna lúi ma Mark ar Líraj an seo fúi leir ag gajíra agar hartle sin lína dahid sa quig meter cuomart wahin seo dar amri cilchare lehans ar skór buelche har an trasan agus skór mai fwetche an sin ag amri cilchare agus sé ebra fíis a sé hílam na kíran o dónil ma leiskil ebra fíis an lí a dam sin skór sin tí formar sin an chid skór dan chlúi a cléri ag cilchare tríbo ma chigalai kache ar ma wira dar agus an Líraj sin seolta har an trasan and agus mar dúrp ma hoclat ar egar Mark McHugh a chruhui an scór sin díf a na chruhui sin spes a mas cosantari a chlohonnyi. Ge bímaj gíhe teg séjú an seolach deishta an san chied le teisag séjú a ma a dró chú an hauní an seomar sin te an ghísin sa drim e kilgare an seo si chied le. Líra Jacu, tan spér garam a sargion an seo lebre gwyn da chursi pele an seo e kilgare ke gwol farin chroma gwyn agus dini re gwol tilche ag rinch cantra mar yalra ni ar hyn crom y fi o gwynion sio a gondau gwyn yng ngal o waj yn ythyn. Rian eich sol siw i gilchar agos dwi'r chyd lyng yn loch da gyr un sio. Gwymyn i'n rian y gwni sol siw i gilchar ymwyr sy'n bys ddig sŵl gwaan as ymwyr sy'n ydw'r sio agos tronon y jylwyn. Ta cek sir ysdia yle ei gilchar yn sio ar dfa fi hym edr yma o'n y cwyl i ti wysdi dan stw am môr agos yn jysio cwm. Agol ie ffwntio

Lianna muidin imirti cha, agus bagana kursi tiennu met fantasy gaidat, ta turbi keidi tiktar nun siin cha, ta liroideg fenokunwui, gara I chari maha chadol arna parki, ta shi fati gavara daimshan karta bui, shna Thomas Dandun, maha cha rish, wero onele, chofadil a Seamus Pranach, ar eshag standun rish, wero onele, bolin cha maha chich, wala darach makunil, darach makunil, gara gara chisir gaon cha, fan cha reile, kar kili orach, trach fes, kura maha chan ega, agus I gruti rish rish, wero onele, ag akul, agus Thomas Ogdeel, shis gili, Anshin is deach, a bhaile atar lach o David I damshin cool, is deach leis, shan sa scóor aga casan shamach, agus a na rida ni ran chún aga in sin, I liroid caltig, agus samta cui trasig nefag an sin aga go Sean Shogi, agus mi sin taar na wos a cart an sin, ach lian oedi ni mert, agus tuur ricaid I tiacht, er an ansi cha rís wara oan ele, Sean Shogi, maach at seach, a bhaile Marty McIlichara, I liroid, McIlichara fwy vrú, gai sa faraila, bolan shamach an sin aga, a bhaile Mike Biog stand Dún, ah, drach fes croa ein sinne gyngs I grwyt yr eisiau nis, wedi wedi e gacl zeg Sean Shogi, a Sean Shogi, gymr cwhwyr fi ceidi, a Sean Shogi, I gymr gacl, pwyl yn tres dechrau sinne, wel a Rona Mac Ilwan, nŵn y tro. Chofad yle, Darren O'Gneil y sian sa sgôr yle, yn tro, agos a sgôr, o fwynt yle, ffot yn sin, eig acl, agos I bwltig o hord, bwltig o crin, ysdech, Harry Teston agus Cúlín eile fáttin sin agab agus I sin sróta Harry Teston a sin e Cíl Macari a bhfuil sin cantra go glóta is te Harry Teston mar sin hín hocht le náidi cúl gitán agus cuman na maas in seo ar aachil sa gaila a líroid balta maachar sin ag gilio túl ar Macrólín grúttin sin ag fenó conwydi an tagu maan sin ag I bhi sef o ibrúd a líroid fáttin ag ag sér bantar agus tagun sa leis a sólo agus rin sa leis a líroid rís wadu an eile balta stéachar sin ag gafad eile Sean Standún fel Tá tá Sean Standún kick sér at hann að sjáðu húð við keiti sírætt í hér gullar na parki agus er Lucas Olsen gullar kann sjáðu gæl bolin sjáðu núna sjáði Chofad yle, darach bo chynnal, Captain y ffornio, y tor til liroed leis hys y ddiolol tîm blinau, mach y troed eich, wedi o'n yle, chofad yle, leis Sean Shogi, leis ag Lucas Oludian, Peslova, stech yn tro, fan e Seamus Brennach, nŵn ag Harry Bocair, yr liroed, Harry gymach leis y gwni, Brennan Chai Ibler, ta cwna testyl o'i Nilene, ag Caesha Farrela er dyr, bolin chai, mach y troed, y ddiolol tîm blinau, chofad yle, Seamus Brennach, nŵn ag tro, chofad yle, Michael de Prindigas a garach reidio dra, ta'i dra hi'n bwler fyrt. A, ta'n lir oed colt i trinig, ach a reidio'r John Walker o gynnyrstech, agos a ra, gara Jensi Tarnin i'r a

0: hog sin díthe a aran nílí in sin thug nílí rása dar an choran in sinna agus teag sé sin an níthead buite san neangan sin leis an chlóhaí a chur dhéhpointe chun tásaí inseo ag gil charre tá chlóhaí ar híine sé hin sin cí dúr ar náid a híineag ach mó muid a caite gonne sa dána í henseo ach foicha muid cilchare ar feith tomult agus sa muid ráisig tomaí sa studio a gasla.
1: Se scór cinú nach beidir an sin feici ag óní sa glufi sin an clochaní leis an gúil sin an sin agus tá se fáte a rabheith spéisiúil ho sa stád a bhíve níos túis go bhí marálí gorá chuig go lein fiche dó a tíné chun cín for célan daras ú deileób ar sa 6 go séú numad chu se sin fi seach a híine chun cíine tháinig na pointí breise ó Harry Byrne fichan lí híine com na maihasarú a tá gá úd am seo chuin ag túláin Baptiste Saran agus Gail Drain agus tá feitim go mé go leorgan chaint ríist ar an Gossens i bhí ag Sam Prendergast an sin tá sé takeisteach tá sé gimas mar lán chúlaí sílam chó Tommy O'Brien amach gortín sin a cha déitach Gail Drain sin ma stopi fúi róige a tá numad fóchir a glógan sin is fiche ní a fiche cúig agus tá sína amach ag cúig a lein an sin tá muzgal dídú steach ar an darachán gona clifí leachianas a gomorta sóisir pel na man an ngáli bhín clifí sean nemus veig leachwyr is a cair a chorú chun cín go dín cúig a chlóga a gránuíl agus ní vána letter mór agus herir gynnal úne leis an scale Sterni, mae dyna sy'n ffordd, da mi hylo tŵl.
2: Ziela, ta tamwy ta na ffordd, mae'n bwysg i chygus iad rai ti lagol hwn y cwrig ta wa. Fwyd yn rhan i weil, iad chai hif mwla fy ddysio hynny'n gwyl wael yn y hawn agos cael ni ni fan le ti mwyl agos iad o togel pectwr hir yn gwyl hir cwl chasl ddeitach mwyd ylwychaid yn siat rhan o'n agos coed loid sydd. Mae'n gymau fwy lohaid gwychian sy'n ddo chwyl wael yn y hawn agos ffecu mwyd yn cyntaf yn chorfais ag eisyn edyn y glyffa. Tŵr mae'n gwyb na ffordd, mae'n ta siad o gael chan poeth gyda rhan o'n. Fwydon letu mwyd. Sa gŵl gwb siw tra nôna, ta an anach fawr sy'n ni Josephine ni chan eila. Ond ni'n alan chwyr y chyn, eisli ni ddi ffawli wedyn, ca tîl ni ogan, a sir ni agos, ben, sa mali cien,

0: sin teig seánádaín seánádaín tí mo an stoa chinnta bhfuil seánádaín tarníras níla de a réitoid agus tá seánádaín tá sé ar buin sinna tá ru ag an ráiti leis réitoir aige agus an réitoir ará leis a bhéal an bhéal an sríon a chuineal ar a hanga agus cic siar am apron te gead an spidal san áitirá a seán a seánádaín an sin a caiint le seánna gearh leis staí sé an amachchar se straí agus é duna bhil chuisteach an sin a bhíon réitoir rónna amach an oltaí bhí se ar málartíín sinna leis agus tar nóí sin fear atá an Weil na fad aige aige sin atá focail dearna a gúnaí. Mar sin cic ar a lína cic siar amach agus spidal ar a lína ceach a cúig. Tá nóad go am cúta gortaí caitin seáin, tá mánas an cúbáir teach imach, chuir leis a chuir ar duine gan na cosantóirí sin an sinna bena lorcan ó corín, tá hir an sin an táma bhil agus fellile se sin gan éid an bailile sin bochalí sinad bochalí an spiteag racha mánas fada leis ag anseo seachún antana láí bhil siad gar cúlín an áracha se aimsún seo an seo antana go leisteach ar lína cúl lena gháirn an cáin sin bolteig a chú imi tí mach ar taobh an fosta amach ar dheis agus éad fóríd bhí se cuairtú cúlín an áracha sin a bauta sin agus éad an tícinn go chúlín chun cín tocu go scipaí ag Séamus Ócáin sícha hííon ceracha dóid ar a chlog tá sí ag bearna ar thíobh seo na páirce agus sinna Páraco Díolún a gholchan cín Páraco Díolún is dacadí Charlie O'Timon Charlie O'Timon amach a gudí Crohúr O'Cala Crohúr O'Cala gudí Tomás O'Corrin chúb sa tafíd amach ta Tomás Gerra bheith bris o'chan cín ta sa tarnín sin agus kicsir is dacha bheith sán a gofiarna ar i lína slat gud fichia ta sa da cúrtún chúl an sin iad garan cán sinna hoigil sgupiach ter reitod a caisad fai bus a gol sír sa nát sa dinu an fiál an bauta sin fósta sa da gair hoigil sgupi tras na chúl an sinach tan reitod ará caisad tíachta rás gudín lína Slat agus fichia agus sin chic siar ó hoigil a náhaid seo chun Tomás O'Corrin tá siad cuairt an chúl tugann sis go bití parc ó chan ar eis a teo bail tú go hí seal úmach ar hín na lámh clí agus éad fóríd agus se bé chuil an milón an fear bhil a cán sin sé hanga sí le duine go na cosantaí agus í gal amach an sin chic cearach a cúg méadar eile bheith san go bhearna Gwyr eisiau dy cion sio, ysdeach ar ymlaen y cairn o gael cael pwynt y gwyr yn ni chwyr, bod hain siad gael le, mach yn sio gyda dynach y macel arno, sio gyda dar y mac o chwyl, ti eisiau gynlun y cerach o gwyg, sio chwn Tomás O'Corrin, i dy gara yn desio chrwyw o pein, yn desio'r chwyl, a chor am ochr yn clyfio sio, Tomás O'Corrin, sio gyda mac o chwyl, dar y mac o chwyl yn sio, gyda srasna, cosnod eisbyd o gair yn cion sio, chosyn tag fi eryd, eis titi mach as slofa, ar fi arno chyn, agos pwc i sôs, agos bydd alag, sy'n gyrra brys amach, as y gŵl, sio chwn mach o mwyrys ys dach o lor bwyl, yn sio, agos sy'n yn cyn o ffarach ar y golch yn cyn yn sy'n, agos i ffot eich cilin o lai, cilin o lai, tan lir o tws ar hif sian y porc yn ysig ysbydel, agos i ddau gair yn am y fyld, cilin y dyn y gymau, cion sio chod ymach, ei gandu o ffein, ta tri nŵ med agos ffeithio segyn, Gwnd am cwt o gwrt i'r catio yn sio, yn sio chwn ysdach i gantyn o lai, antyn y gair y felach i'n ysdach, dwrs o'ch i'n y posti, sio chwn antyn o lai, bol yn chi ond sy'n blan ysg i chi'n gyma, agos chyn chyn, nil yn dawl ffyn ys, antyn o lai, beid y dynele, a imrwyr ele, gymarlo, bys sylwf na lirwyr dychwniol, agos yn sylwf sy'n eich hintw, ach nir ach roedd o'n eich hintyn, ei gantyn o lai, agos sy'n twrf i'n y posti, agos cwl i'n yn orach o sy'n emsiw, agos sy'n gydirach, a rynnu sy'n agos, a fi mae'r agob yn sy'n, wel sy'n sy'n yn ys, mae'r gwyl yn adeg dyr, Tíag an réitir Rona Macconalty, Cliffa Fíor Hennifach go Joanne an seo an trúnúna Saran seo Edfar Chivnachan an Airfix Ibna agus siad an Edan Baile an Spidel a bheis a Gimmert an seo an Ahwed Ed trúnúna Zalón a Cliffa Canis na sín siad bheis siad hain agus Mucullin lenna chéle bheis siad lenna Cúrsan Tíf Ed go Bearn an Farbach a trúnúna bheis siad leis na Cúrsan Sos Tres na Cricwa bheis siad Mucullin an seo a Glefter a siad zi a trúnúna a Zalón a seo Hogan mar sin an scór dira an seo sa Cliffa Leach Canis a sín siad On Spidal and then in Bala Bokoch and Shaw, Hina Shadek, Akosum Fiere, Hina Doyag, Eveg Bjorn, Nafarbocha. Filament Artsa, Sustudios, Nadari Bugger, A. Martin.
1: Gyda Mila Mae gyda Fadi agus Trinona Mor Sport yn sy'n agos bwyaig yn yr yn bala mae'r ddwyrd padi yn sy'n hyn y sieidig yn neu hyn y doig. Wel, rwy'n tari yn y sraca eich gasta yr rwy'n tari y fiogyn yn sy'n Trinona niw. Clyhi chomer dys pala na gael tacta yn yng ngal, yng ngalif agos y mwyo. Clyhi gwyn yng ngal, clyhi liach yn y sosio yn y far, gael enedau ceher y cwig jyg, glan sylu yn oed yn ei, celchare do tri jyg yn clohonia do sieidig. Fe gynsyn gael enedau yr y clohonia sy'n clyhi cennys sosio Kosher, Jaloon, Igilhania Daw. Clehi Lachan a Shinsher Nevada, Clahania, Ahina Tree Jug, Gidoi, Ahina Quig Jug, Kilkata, Ahina Tree Jug, Ardraha, Daw and Lee Jug, Marshan Cassie Gidoi, Igis Ardraha, Hilla, Sinclehi Canish, Tronona, Jaloon. Clehi Lachan a Sosher Nevada, Mayo, Balan Hashel, Ahina Hinyag, Bala Wurridge, Nodja Quig Jug.